0: Crazy Radio. Crazy Radio. Odbyla druhá hodina. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kam

maximálně fun.

maximálně fun. To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: jdu v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 3 hodiny ráno. Po včerejší chlastačce ve Strakonicích se místní radní probudil s permanentním erekčním problémem a tetováním nahé Vlasty Chramostové na prdeli, tak mu to prý aspoň trochu usnadňuje ranní myšlenky na kariéru.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Crazy Rádio.
1: Crazy Rádio. Minimum muziky, minimum maximálně fun.

Radonem houří, horkým vínem nehasím svůj žízeň, jenom svůj hlad. Po tobě a taky slova mám tě rád. Tohle bylo totiž na mě vážně trochu moc, když čekal jsem tu na tebe za skoro celou noc. Na tvý vejmluvy dávno není nikdo zvědavej. Zbal si věci, padej zpátky do lihu, sedej a nevěrej už na mě těma psíma očima. Pochop, všechno jednou končí a zase začíná. Mohla jsi mít všechno, ale měla jsi jen keci. Nedokázala jsi nikdy správně k věci. Nevaříš a nepereš, souložíš ze zvyku. A nemáš ráda mojí černou muziku. Za to ráda nosíš kožichy a podvazky a make-upy. A chuť máš vždycky na všechno, jak na ženský, tak na chlapy. Nejradši se uděláš svým šampaňským a viskou. Může to být stříknutý i s sedmiletou pliskou. Finská, ruská, polská,

Je půl čtvrtý ráno a zamřížovaná měsíční invence rozdělila oknem moje tělo stínohrami na čtverce. Umyté jsou deštěm schodníků, čekají trpělivě v putníku budoucí šlápoty sobot a nedělí, cože nás příště od sebe zas oddělí, až nás příště naposledy rozdělí.

kdy pozná eskimák, že je opravdová zima. Když se mu v zatáčce zlomí pes. Crazy Radio.

maximálně fun. To je Crazy Ráno.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedějí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 4. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
4: Minimum muziky,
1: minimum info, maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
5: Radio.

Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včí oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak držej, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, a tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla pátá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Pán přijde k zubaři, povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, on po asi 8 let, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, ano, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, ten mu to vrtá už asi 4 hodiny, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý, až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny, a prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerv, až dostanu se na nerv, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombujeme. Pa, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: Odbyla šestá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Step in the ring and do what I gotta do. This right here is a physical.

0: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, vele, co je s tebou, vole, ty se tady válíš a venku choděj buchty, vole, Dýza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal, a on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, vole, stojíš mi na hadici.
1: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Takže bacha, Češi, co je nového na kulturní frontě? Novinka na letošním festivalu Rock for People pořádně zvedla obočí a nešlo jen o hlasitou muziku. Návštěvníci si totiž mohli kromě Stag Divingu užít i speciální, vaginální umělecké dílo, kde si odvážní mohli pohladit vulvu z růžového mramoru, což prý mělo zvýšit povědomí o ženské anatomii a posílit ženskou sílu. Jo, slyšíte správně, taková kultura v plné kráse, a kdo říká, že umění nemůže být zároveň trochu k popukání, ten lže.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě? Ne. No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu? Ne. No začala se jí točit hlava.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

lochu žádný strachy. Zdeško v boj v Coloradu můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vtká do francouzské prodejny v Jindřišské ulici a říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pa, prosím, tady máte 242 korun. No pa, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pa, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

0: Lazy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Ciao. Attenzione, pronti a saltare?

Přišel konduktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo jak. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahrajoval mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Minimum muziky. Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 10 hodin dopoledne. Karlovy Vary, to není jen film, ale hlavně přehlídka odvahy a nekonečných rovel. Jitka Čvančarová prý vynesla ty nejprůhlednější šaty festivalu, takže nejednomu pánovi musela spadnout čelist. No co, aspoň víme, že herečka má vášeň nejen pro umění, ale i pro pořádný výstřih.
4: Ze společnosti.
5: Kocáb se nedávno svěřil, že do Dády Patrasové byl kdysi těžce zabouchnutý, ale pak se objevil ten saxofonový frajer Felix Slováček. Ten už nečekal a rovnou s ní zdrhnul, takže bylo po srandě. Slováček prý situaci s Kocábem vyřešil, po chlapsku, a od té doby je klid.
4: Kultura.
5: Tak to máme opět festivalovou sezónu a s ní i soutěže, kde se ukazuje, co všechno se dá sníst, třeba pořádný knedlíkový nášup. V některých koutech Česka se totiž pořádají mistrovství v pojídání knedlíků, kde žaludek a výdrž hrají prim, občas až do prasknutí. Je to nejen test žaludku, ale i skvělá zábava pro obyčejné lidi, co se nebojí pořádné porce, a to vše s doprovodnou muzikou a trhy.
4: Sport.
5: Fanoušci okresního fotbalu v Třemešné předvedli o víkendu pořádný bordel, když po vítězném gólu svlékli trenéra do trenek a pak mu je ještě ukradli. Chudák musel domů v cinknutém dresu, zatímco si štamgasti v hospodě lámali hlavu, jestli to bylo součástí taktiky, nebo jenom blbá sranda. Fotbal je prostě koření života, ať už s trenkami, nebo bez nich.
4: Doprava.
5: Doprava v České republice dnes ráno opět zkouší trpělivost, obzvlášť na D1 ústém 46. kilometru směrem na Prahu, kde se kolona tvoří kvůli nehodě osobáku, co si to namířil přímo do šipky silničářů v levém pruhu. Tam se teď neprotlačí ani jehla, natož váš sporták. Takže pokud máte schůzku v Praze, doporučujeme si raději přibalit svačinu a pořádnou dávku zen klidu.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nám sluníčko pořádně rozparádí Česko a vytáhne holky do plavek, obloha bude většinou jasná až polojasná, jen na severu si dáme pauzu s oblačností. Denní teploty se budou šplhat až k příjemným 29 stupňům Celsia, jen na severu a severovýchodě to bude o něco chladnější s 24 stupni. V noci se pak ochladí na 9 až 14 stupňů, takže žádné velké divočení v kraťasech po setmění, i když na severovýchodě se může objevit menší sprška nebo i lokální bouřka.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Andrej Vltavý klečí chlaba, pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Crazy Radio.

0: rodina koupí nový auto a táta říká, no tak pojedem to projet, tak vyjedou na dálnici a vzadu holka říká, tati, hele, zajíc, přejeď ho. Tak rána zajíc opravdu přejete a jedou dál a kluk říká, táto srnka, hele, se střelí. Tak rána auto celý od krve a děti začnou brečet vzadu a táta, co je? Máma je koukala z okna a kytu urazila hlavou. A co řvete teda?
1: My jsme to neviděli.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.

life.

sort of thing like. On a run. Sort of thing like.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 11 hodin dopoledne. Česká republika se v těchto horkých letních dnech potýká s nečekanou epidemií, fenoménem balkonového grilování, kde se místo dřevěného uhlí často používá cokoliv hořlavého, což občas skončí spálenou záclonou nebo sousedovým truhlíkem. Hasiči už si prýrvou vlasy, protože místo skutečných požárů řeší spíš spálené klobásy a sousedské války o kouř, kdy jeden nešťastník málem omylem ugriloval i tchyni, když si ji spletl s přerostlým vůčkem.
5: Ze společnosti.
6: V Týně nad Vltavou si strážníci mysleli, že mají na krku vraždu, když oznamovatel nahlásil bednu s lidským tělem v lese. Nakonec se z toho vyklubala jen silikonová pana, která se s největší pravděpodobností někomu zatoulala ze sex shopu. Celá ta sranda tak neskončila vyšetřováním mord party, ale spíš jen řešením lidských choutek a krádeže.
5: Kultura.
6: Kultura v Česku opět ukázala, že umí být pěkně žhavá. V České Skalici se o víkendu konala tropická pouť, kde se davy bavili u atrakcí i u pódia. Zvláštní pozornost ale sklidila kapela s názvem Teplá buchta, která tam roztočila pořádnou estrádu pro všechny generace.
5: Sport.
6: Tak bacha, co se nám děje na vesnických plácích? V jedné okresní fotbalové soutěži se prý udála věc dosud nevídaná, absolutně nemožná. Místní borci tam předvedli něco, co zřejmě ani fotbalový bůh neviděl, a teď o tom brousí drby celá republika. Prý padl gól přímo z autu, a to do vlastní brány.
5: Doprava.
6: Na dálnici D1 u kilometru 146 dnes jeden šikovný řidič trefil šipku silničářů, což okamžitě zablokovalo levý pruh směrem na Prahu a vytvořilo kolonu, takže kluci, bacha na to. Celorepublikově si jinak užijeme desítky uzavírek kvůli údržbě a modernizacím, od sekání trávy po ty megastavby, co trvají věčnost. Pokud někam spěcháte, raději to otočte a dejte si kafe, nebo to dojedete, až se slunce otočí.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a teploty budou šplhat někam k 30 stupňům Celsia, takže si připravte opalovací krémy a trenýrky, jinak se vám z toho udělají takové šunky, jako po té včerejší grilovačce. Pokud se chystáte ven, raději si dejte pozor, protože na některých místech se na nás vyvalí bouřky s kroupami velikosti pštrosích vajec, což by mohlo způsobit pěknou paseku, a prý se dokonce i váš soused Pepa z dolního konce svlékl do naha, aby si schladil svá rozpálená kolena. Zítra se sice trochu ochladí, ale i tak to bude pořádné horko, takže holky, nebojte se vytáhnout ty nejmenší bikiny, protože po tomhle vedru to bude prostě nutnost.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinu.

0: odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, poledne. V Karlových Varech to momentálně vře, festival se rozjel naplno a celebrity se předhánějí, kdo má lepší model nebo partnera na červeném koberci. Zatímco naši průměrní pepíci u televize hodnotí, kdo se nejvíc potí ve smokingu, dámy zase tiše závidí, s kým to která herečka letos táhne. No a ti nejodvážnější si pak večer na hotelu zkoušejí, jestli by taky zvládli tu eleganci bez spodního prádla.
5: Ze společnosti.
6: Češi jsou prý oficiálně nejvtipnější národ na světě. Experti totiž ocenili náš, legendárně suchý, humor, který se stal prý nástrojem pro přežití. No co, aspoň něco nám jde, když už ne všechno.
5: Kultura.
6: Tak co, milí posluchači, žaludky na místě. V Česku se totiž zase běhá pivní maraton, kde se kromě trasy musí na zastávkách vypít i pivo a blicí pití vás okamžitě diskvalifikuje. To je teprve sportovní výkon pro pořádné chlapy, nebo spíš pro ty, co mají fakt silný pajšl.
5: Sport.
6: Český tenis objevuje nové tréninkové metody, holky. Jedna naše tenistka prý zlepšila podání tak, že si raketu představila jako manželův penis. Trenér ji pak jen decentně upozornil, ať si ji vytáhne z pusy a drží normálně v ruce. No co, hlavně že se zlepšuje technika, že jo?
5: Doprava.
6: Páteční dopoledne na českých silnicích je opět taková malá loterie nervů, kde D1 tradičně září s neprůjezdným pruhem směrem na Prahu kvůli nehodě ústém 46. kilometru. Řidiči, co tam vyjíždí, by si měli uvědomit, že to není závodní dráha, a ti, co už to tam zablokovali, by si měli uvědomit, že to není parkoviště. Nicméně, minimálně jeden kůň v Doubravčicích měl dnes ráno horší cestu do práce než většina z vás, když ho museli tahat hasiči z bazénu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká den plný slunce a jasno až polojasno, s teplotami, které se vyšplhají až k 29 stupňům Celsia, takže si pánové klidně odhodíte košile, dámy to ocení. Na zítra hlásíme podobné horko, kdy rtuť teploměru ukáže kolem 27, takže je ideální čas na pořádné letní radovánky, co vy na to, vy neposedové.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
8: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: reach the point of no return.
1: Minimum. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučuji kloktat hovna.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, whatever, z Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Další
1: pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 13. hodina odpoledne. Češi se s letním počasím vyrovnávají po svém, a tak zatímco někteří po práci spěchají rovnou na koupaliště, hasiči museli k záchraně koně, který se splašil a skončil nedobrovolně v bazénu. No, a když už jsme u těch zvířátek, bulvár zase řeší, že ideální plavky pro léto 2026 mají hlavně svůdné řasení a šňůrky, což prý dodá sebevědomí i těm, co by si jinak netroufli moc vystavovat. Holky, kluci, hlavně ať se ten bazén nakonec neukáže jako moc malý, protože to by byl trapas.
5: Ze společnosti.
6: V Brně se můžete pokochat nejen historickými památkami, ale i kuriozním humorem stavitelů. Na kostele svatého Jakuba tamnější zedník kdysi prý vystrčil holou prdel směrem na Petrov, což mělo být takové malé středověké, nasrat, tamní vrchnosti. Dneska už by si to nejspíš nikdo nedovolil, ale tenhle pán tam sedí dodnes a baví turisty i místní.
5: Kultura.
6: Česko žije filmovou horečkou. Do kin totiž vtrhnul nový biják o králi popu Michaelu Jacksonovi, jehož život si teď můžete užít na velkém plátně. Sice nám už naživo nezaspívá ani nehodí ikonickou monvalk, ale doufejme, že aspoň popcorn vydrží déle než jeho nos.
5: Sport.
6: Zatímco svět honí míč v drahých arénách, my Češi si v klidu kopeme nohejbal, náš národní poklad, který nepotřebuje miliony, jen dobré kopačky a správný grif. Říká se, že chlapská disciplína je hrát s balonem bez rukou, což dává smysl, když si vzpomeneme, jak se na hřišti občas chováme. A když nás tenhle, fotbal bez rukou, omrzí, rádi si hodíme diskem na disk golfu, kde je hlavní disciplínou trefit koš a cestou si v klidu vychutnat tekuté osvěžení.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Minimum info, maximálně fun, Crazy Rádio.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

Zounko nad mraky letí Walter v Messerschmittu zbouraný baráky. Připomenou realitu, Walter právě snil o tý svojí ute. Messerschmitt je kamarád, vozí Waltra po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná na exploze, když potkal ute. Byl mladým rekrutem,

Na Spitfireu letí Tommy, nemyslí na vraky, rozstřílený na atomy. Tommy právě snil o tý svojí Mary. Spitfire to je kamarád, lítá s Tommym po obloze a ten lítá těsně rád, zapomíná na explozi.

Kleine Ute, útlá dívka jemných rysů, kvítky žluté, přikládá mu do dopisů. Walter stáčí stroj, na to mi ho roj. Mary slouží dobrovolně v lazaretu, letadla si krouží a zdraví se z kulometů. Pozdrav z Berlína pro Mary z Londýna.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Aha.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 14. hodina odpoledne. Život občas píše fakt kuriozní scénáře, a tak se dnes v Doubravčicích jeden kůň rozhodl, že si dá koupel v bazénu. Chudák se pak ale nemohl dostat ven, takže museli přijet hasiči a s jeřábem hosté vodní lázně vytáhnout. To je tak, když už se jde chlastat, tak s mírou, ne.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

Najdou v parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak jdu domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.

0: Let the beat control your body.
1: Minimum Infa. Maximum.

0: Lazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: DJ Witch.
1: Yeah. Ready, man?

lepíme další sticker, byč jak do plachet vichr, hledáme klid, vlastní svět, jak vánoční svetr, nad podlahou metr, s výhledem od stropu, vsakuju emoce, pak posílám zpět do klubu.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Maximálně fan. To je crazy radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Přijde dvoumetrový havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, jak kurva.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.

mi to teda nandej, nandej, nandej.

Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se mě ptá, miláčku, co bys řekla, kdybych si udělala piercing do klitorisu? Já na to, že bys konečně měla něco, co ti bude držet hubu.
2: Crazy minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejně by to děcka zežhrali.
1: Maximálně fajn.
2: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Crazy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A tím druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A on říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to neděle, já volám stoky, jo.
1: Minimum muziky, minimum infa a maximálně fun.
2: Crazy Radio.
3: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

se věde, uslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A opa, co se vám stalo, opa, spad sem do hrobu, je mi zima. Opa, tak si se jdeme odkopat.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
1: Odbyla 20. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Pecky.
1: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 10. července, 20 hodin. Léto je v plném proudu a s ním i nekonečné diskuse o cenách zmrzliny, zatímco někteří prý za jeden kopeček vysolí i 50 korun, jiní se kasají, že sehnali zmrzku skoro zadarmo, což akorát ukazuje, že pořád umíme šetřit na správných místech, co si budeme povídat. Obyčejní lidé tak zase řeší spíše sladké starosti než nějaké ty politické tahanice. A tak je to dobře, ne?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Crazy Radio.
1: International. Smash, smash up.

Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální delix a turecký. Palíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

0: melír, tunel a žito, zatopit, vytopit, zatáhnout ryto, strobáč, vata, páče a koně, denim, čento,
1: povodit do něj.
0: Sierra, preso, tak nějak to bylo, zahraj mi bitches, dám ti třeba kilo, patka, digi, uvést celec,

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky. Minimum
2: info. Maximálně fajn.
0: To je Crazy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: Tak to vypadá, že někteří řidiči berou tuning doslova. Ve velkém Meziříčí minulý týden jeden kaskadér skončil se svým bourákem přímo na mostní konstrukci přes řeku Balinku. Místo projíždění se tak jeho vůz stal nevšední atrakcí pro kolem jdoucí, kteří si lámali hlavu, jak se tam ten chudák vlastně dostal. Naštěstí to odnesli jen plechy a řidičovo sebevědomí, které je teď asi na dně Balinky.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štoka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní Štelko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štelko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojá Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štelko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun. Yeah.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Radio.
1: Je t'adore.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky,

Prostor pro slepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům. Pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny. Tak radši zůstaňte doma.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum music.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 10. července, slaví svátek Libuše a Amálie. Zajímavostí je, že jméno Amálie má německé kořeny a nese význam pracovitá či snaživá. Všem Libuším a Amálím přeji krásné jmeniny.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Bacon man is baking bread.

0: paní seděla doma, četla si ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu Rudu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
2: Crazy Radio.
3: Most people say.
4: What they say, Sheldon?
3: They think.
4: What's that? Hit you all sweet and innocent.
3: Well,
4: hey, where you is, ain't you?

0: Odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

good way. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax. Relax.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Stále jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
5: Odbyla půlnoc.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další
6: pecky.
7: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
8: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho.
9: Crazy Radio.
8: Minimum.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 11. července, slaví svátek Olga. Toto jméno má skandinávský původ a znamená svatá nebo požehnaná. Všem Olgám přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Yes, original members of the Culture Club team with the original by Jazz come back again for the new song Vibe 1990 what? Year 2000 I live, see? What?

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa, zhnilo nám 3 metráky jablek. Ježišmarja, povídá. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.

0: Díky moc!
1: Díky moc, zabrav nás!
2: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: proč chodí policajti vždycky ve dvou. Jeden umí číst a druhý psát.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.